Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež. Hit Radio.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašezběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let,

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy.cz.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Vysočinu míří premiéra seriálu Direct Road Classic na Vysočině. Populární série pro amatérské silniční cyklisty je na programu 17. a 18. července a zázemí poskytne Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. V pátek si zájemci mohou zajet krátkou časovku dvojic s intervalovými starty. V sobotu to odstartuje jízdou dětí na stadionu, následuje start hlavního monumentu s délkou 102 km. Ráno a dopoledne by mělo být na Vysočině oblačno až zataženo, většinou taky s deštěm, ojediněle se může objevit i bouřka. Odpoledne by nás pak mělo provázet polojasné nebe a teploty do 29.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Šest hodin. Dvě minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionu. Michal Knejp, David Jošt, ahoj lidi.
8: Krásné upršené ráno.
7: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
8: Aha.
7: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6 hodinou raní.
8: Tak to jsem nevěděl, prosím.
7: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium, tímto celý odpálíme. Hezký ránko.
4: Hit Radio Vysočina.

0: Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Sony. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Sonja, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném, mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikde nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stále, neměli si kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně. A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na 3x, člověče.
1: Tě nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, keď si, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás. Tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let na
0: tom průkazu. 10 let. Tak na to koukám a říkám, šlo by to ještě jednou, prosím vás, já se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A fakt měl pravdu, ta druhá z těch tří byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník teda nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadlo.
1: 4 měsíce.
0: Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem se nevšim, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co to by, Davide?
1: No tak já se samozřejmě po tom, co jsem slyšel tuhle zprávu, kouknu na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No, snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai na Hit Radio v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin, 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká. Pozná taky 20 našich nálad. A když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera? Jako, aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten napadá mě partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak si ho můžeš prostě nějak vyrobit. Takhle, na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne. Čím.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Hele, hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, Back to You. Další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Soler, 6:31, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 000 diváků. První den Colors of Ostrava ovládli

0: 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
1: Mm-hmm. Takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
0: Já jsem dokonce viděl nějaký záběry, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
1: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit, jo? Když se tam chceš dostat dopředu, tak co vás pardon, jenom procházím.
0: No, takový máme nejradši, no.
1: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo? Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách, já jsem nikdy nečekal, kamaráde, a ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
0: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal, víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatí za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
1: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyň, který šli na Mirai.
0: Nebo tak.
1: Řekli, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám počus.
0: Já jsem za 90 minut zpátky.
1: A vy si užijte Oasis, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abracadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu jasně osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna. Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruz je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba změna informací.
0: No nesmysl prostě.
1: Na webu.
0: Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš jenom sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně. A nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik. A to kvůli tomu, že schválně si to víš, Davide. No, tak ty si to čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek. Tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo. Tak nemáte zač. Atmo Music, Andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Yeah.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. Na trase z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic se začínají tvořit kolony. Zdržení je zatím kolem 5 minut. S ranní špičkou bude narůstat.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídaní šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučujeme.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další? Vlastně všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dalo by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušej, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně. Co dál?
1: Třeba možná práce. Práce, kdyby jako, se nemuselo pracovat.
0: Že by byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku zaplavily hračky. Vypukl tam 20. ročník Hračkobraní, festival českých hraček z přírodního materiálu. Letos se přihlásilo 16 výrobců. Akce se koná v areálu zámku do neděle a připravená jsou také pohádková divadelní představení, žonglérské či tvořivé dílny, kde si zájemci mohou složit origami, vyzkoušet paličkování nebo malování na hrnečky i textil. Ještě počasí, dnes se teplota na Vysočině dostane až k 29 stupňům, po ránu by nás ale ještě měl svlažit déšť nebo přehánky, odpoledne pak vykoukne sluníčko, večer by mělo být skoro jasno.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: No tak jo, 2:00 společného rána startuje, my jsme Michal a David, dobrý ránko.
6: Dobré ráno.
5: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
6: Kolik to bylo?
5: -89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimatky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda, tím startuje další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, mladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku. Jo. Výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální. Jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle. Ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci, jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit prožrádlo pro Agami, jo, hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo, mi to přijde naprosto skvělý, jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody, možná do budoucna dobrý, jo, ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti, jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad, Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Podparou.
0: Jo? Podparou. Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá. Pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 anebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity. Tohle je Lenny Kravitz.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Rádiu, 8:45, vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele. Místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouly. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí.
1: Ježiši. Takže už je to promlčený, naštěstí.
0: Už se je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů se zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezký večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že bychom nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že... Prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu. Na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce, sledujte dopravní značení.
1: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Tvory. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální dezert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu.

0: Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
1: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
0: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
1: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě my, kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura se zasoutěží Monika z Broumova. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A ulíčili se v noci.
3: Neodlíčili, protože přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní, parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: As, tak je.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začala
0: ano?
2: Začala si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
3: Super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila, takže...
0: No tak super, takže 4 tisíce pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
3: Tak
0: všechno nejlepší, Monik Narovskám, gratulujeme a zase někdy na Hit Rádiu ozvi se, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
3: Tak jo, mějte se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
4: Denatura slaví 5. narození.

0: Bastil a Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku v provozu na D1 mezi 134. a 132. kilometrem směrem na Prahu. Bude v levém pruhu probíhat údržba.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Marco Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama, nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt. Dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo, takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou familii a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jako že by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže, tak když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou. Nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3+KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o 250 000 korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Vysočinu míří premiéra seriálu Direct Road Classic na Vysočině. Populární série pro amatérské silniční cyklisty je na programu 17. a 18. července a zázemí jí poskytne Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. V pátek si zájemci mohou zajet krátkou časovku dvojic s intervalovými starty. V sobotu to odstartuje jízdou dětí na stadionu, následuje start hlavního monumentu s délkou 102 km. Ráno a dopoledne by mělo být na Vysočině oblačno a že zataženo, většinou taky s deštěm, ojediněle se může objevit i bouřka. Odpoledne by nás pak mělo provázet polojasné nebe a teploty do 29.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
5: Snídaně šampionů. 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídaně šampionů. S vámi Michal a David, přejeme hezké ránko.
3: Ahoj.
5: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice. Ve Vizovicích u Zlína Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rock míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Rádiu dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night. Tak hezké ráno.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Cyril Stamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8, dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo? Se bude v dalších, třeba další Odyssey zkoumat rodokmen o 3 kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: Nebo třeba
0: pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odysseu byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Miraj, oči, hezky.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť.
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáču pro celé město, to zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu, jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny jste nahlásili uzavírku komunikace. V Jihlavě ve Fricově ulici probíhá oprava povrchu vozovky, silnice je neprůjezdná. Jeďte jinudy.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Auto chladiče Hladík.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že jo?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla nová, prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka nová, čtyřka prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by tě na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye, a to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide, Bye Bye Bye, ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte, tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy, tak jdeme.

0: ráno Alan Walker a Iselin Solheim, Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané v páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo, tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít si lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešný snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Indiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, Za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Hit Radio.

0: Tohle je nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona, ten píše: Zdravím vás, Hit Radio, když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispěju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4Camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

parádní songy Axwell Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele, zítra, páteček,

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu, budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 134 a 132 ve směru na Prahu bude v levém pruhu probíhat údržba, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V opisovacím období je lidé objednali za zhruba 80 miliard korun, což byl čtyřnásobek původně plánované emise. V Plzni mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka a vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatel lesa. Novinku přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
6: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
5: A to prostřednictvím aplikace Lesní svět.
2: Fotbalový servis.
5: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martinez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o 4. titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
1: V průběhu dnešního dne bude oblačno až polojasno, můžou se vytvořit opět nějaké lokální přehánky nebo bouřky a večer by mělo být jasno, teploty odpoledne 26 až 29 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: No a s vámi už na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, dneska je čtvrtek, tak si ho užijte v naší společnosti, tady jsou Rasmus.

Igor Gátry na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 13 minut. Dneska jsem se při cestě do práce docela vytočila, protože její hlava je celá zasekaná. Protože neprůjezdný je hlavní tah kolem zoo a city parku a tak se to objíždí jinudy. A když to zavřou i tam, tak co se stane? Všichni jedou jednou jedinou cestou, kterou se to dá vlastně vůbec projet a totálně se zaseká celá její hlava. Takže zdravím všechny, kdo si dal tuhle tu ranní cestu její hlavou. A já jsem zvědavá ještě na odpolední dopravní špičku, jak to asi bude vypadat. Hele, dejte klidně vědět, pošlete hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. A já už teďka posílám Eminema a taky Rianu.

0: pohodička takhle na čtvrteční dopoledne z Hitrádia Vysočina. Taky vám včera konečně napršelo, u nás byla bouřka a jako pršelo docela dost. A dneska ráno taky takový jako deštíček, takový zalejvací chvilička, jako že se to ochladilo, osvěžilo. Já jsem spokojená, doufám, že vy taky. Užívejte čtvrteční den ve společnosti Hitrádia Vysočina. Za chviličku třeba Ed Sheeran.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical pomáhá

0: Týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radiem. Hit Radio.

A tady je pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. V Kamenici nad Lipou začal festival Hračkobraní. Na tom je hezký to, že vezmete děti a přitom možná zjistíte, že hračky vlastně nejsou jenom pro děti a bude vás to bavit. Hele, snad ne víc než ty děti. Tak každopádně to je takový tip, kam třeba o víkendu vyrazit na Hračkobraní právě do Kamenice nad Lipou. No a taky tip, co poslouchat. Tady je srdcovka od Kabátů, jejich pohoda, tak si ji užijte prostřednictvím Hitrádia Vysočina.

9 hodin 43 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina a dneska je takový speciální den, je 16. července a je den třešní a ještě den čerstvého špenátu. Tak co byste si vybrali, třešně nebo špenát? Já asi jak kdy, teďka v tuhle chvíli klidně nějaký jako čerstvý třešně utržený ze stromu, vůbec by to nebylo špatný. Prostě to k létu patří. Tak užívejte tu letní atmosféru, třeba i spink, za chviličku na Hit Radio Vysočina.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na sjezdu z dálnice D1 na Jihlavu na kilometru 112 ve směru od Prahy bude probíhat oprava vozovky, takže tady počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
3: fajn. Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Včera začal festival Colors of Ostrava, program v prvním dni vyvrcholil koncertem 21 Pilots. Sledovalo ho desítky tisíc diváků, ti viděli i koncert Frýdecko-Místeckých Miraj. Stovky lidí ale taky sledovali na scéně České televize přenos semifinále fotbalového mistrovství světa. Česko bude lépe připravené na nesnáze, vláda totiž schválila záměr provést kompletní revizi krizové legislativy. Na co přesně se návrh zaměří, řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
7: Zaměří se zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
6: Cílem je získat jasná a praktická řešení pro situace, na které dosavadní legislativa nebyla dostatečně připravena. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicours, bude asi poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou čekají téměř na 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžného pořadí závodu je Slovinec Tadej Pogačar.
0: A pojďme se mrknout na počasí. Ještě teď dopoledne by mohlo být oblačno zataženo, někde přehánky, výjimečně bouřka. V průběhu dne už ale oblačno až polojasno. Stále se můžou vytvářet přehánky nebo bouřky. Večer potom jasno a teploty odpoledne 26 až 29 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Tak už za chviličku pro vás tip, jak se dostat do formy, jak si vyhrát permici do fitka a teď už další hity na Hit Radio Vysočina.

Pojďte se dostat do formy s Fit People. Máme pro vás soutěž o měsíční vstup do fitka, dále taky 3měsíční vstup a potom ještě 10 lekcí s trenérem a tréninkový nutriční plán. Takže kdo se chce dostat do formy, soutěžte s námi. Sledujte profil Hit Rádia Vysočina, taky profil Fit People a napište nám, čeho byste chtěli výhrou dosáhnout. Navíc teda Fit People má v Jihlavě rovnou dvě pobočky a pobočka na Havlíčkově ulici, ta je největší fitness centrum na Vysočině s nejmodernějším vybavením, přístrojem InBody a taky s klimatizací. Takže se přijďte klidně podívat a vyhrajte si díky Hit Rádiu Vysočina taky permici.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak v sobotu se ve Starči u Třebíče uskuteční finálové jízdy mistrovství Evropy RC modelů Bugy. Dneska a v pátek se ale můžete přijít podívat taky na kvalifikaci. No a zvu vás třeba i na sobotu na megadětský kemp na Velké Louce pod koupalištěm v Putimově. Je to akce plná nekončící zábavy a vypukne ve 14 hodin. Bude vyhlídkový vrtulník, budou skákací hrady, sport arena, divoký rodeo bík a připravené soutěž o exkluzivní kočárek, tak u toho musíte určitě být. A v sobotu vyražte třeba i na Phoenix Fest v Letči nad Sázavou na motokrosové závodiště Rašovec. Vystoupí tam třeba René Dank a nebo Lajkit a další interpreti, tak se dobře bavte.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Na Hitrádiu Vysočina Global DJs. Tak ani dneska večer nepřijdete o skvělé hity z 80., 90. a milénia. I dneska pro vás budeme mít Hitrádio Klasik, tak si nás puste k večeři, třeba i na balkónovou nebo zahradní párty. Takhle nějak to večer bude znít, tak zůstávejte s námi.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
3: Je to všechno.

Tohle byla kapela Hodiny na Hitradiu Vysočina. Já už jsem to tady říkala několikrát, že jsem hrdým členem skupinky Chov slepic na Facebooku a já jsem se teďka dočetla, že mluvení se slepicemi nás dělá o 83% chytřejšími. Hele, tak já teda se přiznám, že mluvím nejenom se slepicema, já vlastně mluvím doma se všema zvířatama, tak jsem určitě na 100% s tou chytrostí. Hele, někdy na ty zvířata mluvím vlastně víc než na lidi. Máte

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. When I met you in the summer.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Pražské ulici před kruhovým objezdem směrem do centra došlo ke srážce osobního auta s autobusem, takže počítejte s omezením, zdržení je tam nárazové. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich. O co šlo, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
7: Za zjištěná porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pravomocně 161 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by měla svou představu revize zveřejnit v pátek. Lidovecká frakce ale už teď určila zpravodaje pro danou legislativu. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska nebo Italku Tonaovou.
0: Tak dneska by mělo v průběhu dne být oblačno až polojasno, mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky, večer klidně i jasno, teploty 26 až 29 stupňů, no a v noci by mělo být polojasno až skoro jasno, někde možnost přehánky a noční teploty 18 až 15 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak soutěžte s námi a vyhrávejte. A tady je Olga Lounová.

David Guetta, tady Swims a taky Tones and I na Hitrádiu Vysočina. No a před námi soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Za chviličku soutěžíme. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme kufr, takže si to pamatujte a vytočte 725 44 38 37.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, je tady soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku a na telefonu mám připravenou Veroniku. Verčo, ahoj, zdravím, krásný den.
2: Ahoj, ahoj, taky, děkuji.
1: Tak Verčo, ty jsi říkala, že máš doma dvě holčičky, že jo?
2: Ano, mám.
1: A ty by chtěli asi řádit v Robinsonu a maminka se o to postará, jo?
2: Určitě, zkusí to, ano.
1: Zkusí to, tak jestli pak maminka ví, co si sebou papoušek dneska bere na pirátskou loď.
2: Tak papoušek si dneska bere kufr.
1: Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Ale už si letos o prázdninách balila kufry nějaký?
2: No, kufry zatím ne. To ne, až pojedem asi za babičkou, za dědou na Slovensko,
1: jasně.
2: Tak tam možná, ale jinak ne.
1: Jasně, jasně. Tak hele, kufr si do Robinsonu balit nemusíš, protože tam vlastně všechno je. Rodinnou vstupenku máš, ta už je tvoje, takže si to s holkama báječně užijte, jo?
2: Paráda, moc děkuju.
1: Tak jo, měj se krásně a samozřejmě zase někdy třeba naslyšenou, ahoj.
2: Jasně, děkuju, ahoj.
1: Tak a já se tady koukám jenom na stránky Robinsonu, že v neděli tam přijdou squish melouni. Já to ani neznám, taková krásná kočička. Děti se můžou vyfotit, bude tam nějaká zábava a je to od 13 hodin. Tak jenom takový tip pro vás, kdybyste v neděli neměli co na práci. No a jinak samozřejmě poslouchejte Hit Radio Vysočina, protože zase příští čtvrtek po 11. hodině soutěžíme o rodinnou vstupenku.
0: Hit Radio Vysočina.

Zaspíval Luis Capaldi na Hitrádiu Vysočina. Tak na léto se vždycky celou zimu připravujeme, jakoby poctivě, že jo, v posilovně. A pak přijde léto a zdravý životní styl je úplně v háji, protože léto, co si budeme povídat, to je doba grilovaček, to je doba drinků, to je doba zmrzliny, sladkých limonád a taky výborných moučníků, já nevím, s jahodami, borůvkami nebo malinami. A pak tomu odolejte, že jo. Tak já myslím, že je dobrý to hodit za hlavu. Užívejte léto. Za chvilečku na Hitrádiu Vysočina třeba

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

Tohle byl Mark Ember na Hit Radio Vysočina. Tak v Pelhřimově si na sobotu připravili festival autentického pouličního občerstvení. Takže od 10 do 18 hodin si můžete přijít užít ty nejlepší chutě z celého světa. Takže myslím si, že jedlíci mají jasno, jaký budou mít v sobotu program. No a my si dáme další hity. Tady je Silver na Hit Radio Vysočina. Hezký čtvrtek přejeme.

Eva Farná a Miraj na Hitádu Vysočina. Za chviličku bude 11:45, nejvyšší čas myslet dneska na oběd. To se divím, že mi ještě můj syn nepíše, co bude dneska k obědu. Tak samozřejmě vám přejeme dobrou chuť a my po 12. hodině právě k tomu vašemu obědu jako zákusek přidáme srdcovky, tak si nás nalaďte a zaposlouchejte se do krásných písniček, který milujeme. Já se loučím, přeju krásný

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Později už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 se uměří na vesměru na Prahu tvoří nárazová kolona, a to mezi kilometry 137 až 132. Se zdržením i nadále počítejte na trase Humpolec-Ončovice, kde pracují cestáři. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
3: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
2: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Děti z Ukrajiny poznávají Vysočinu. Ta pro ně připravila prázdniny plné zážitků. Do našeho kraje zavítalo 40 dětí ze základní školy ze Zakarpatské oblasti. V Jihlavě navštívili zoo, podzemí, radnici, kostel svatého Jakuba i Horáckou arénu. Čeká je také návštěva Havlíčkova Brodu, Třebíče, Nové Říše, Bohuslavic i krajských hasičů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Dnes se teplota na Vysočině dostane až k 29 a nebe bude většinou oblačné až polojasné. Večer může být i skoro jasno, ale jinde se mohou tvořit přehánky nebo i bouřky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interpreté. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který ji původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény, ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné historické i fiktivní milenecké dvojice, jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co baví. Ready Kirken 1+1 Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečně. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around. Jo, je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka House of Pain a Jump Around.

0: královna. Jessie J a Domino, Féteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď. Teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No a do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaši. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle.

0: Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s 4Camping, for camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Napíše, jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali bursty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání na moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě. Že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na 4camping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu na kilometru 137 až 133, vytvořila se tam kolona, v místě je navíc odstavené osobní auto na Krajnici. A kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz.
3: Čas nezměníme. Cestu ano.
4: City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
5: On air.
6: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
8: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
7: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: I menší obce na Vysočině řeší dostatečné dodávky pitné vody. V obci Stáji na Jihlavsku už totiž přestalo stačit zásobování ze studní. Proto nechala vybudovat vrt a připravuje jeho připojení na nový vodojem, který buduje. Obec Křič na Pelřimovsku trápí kvalita vody. I tam proto postavila vodojem s úpravnou. Stavby finančně podpořil kraj Vysočina.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: V průběhu odpoledne bude na Vysočině oblačno až polojasno, večer se pak lokálně mohou vytvářet přehánky nebo bouřky, jinde bude skoro jasno a teploty se zastaví na 29.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádají, to je strašný, že jo. No ale váš pes. To je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo? Takže v podstatě dokonalej svědek. Navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaše mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro, případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak by roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nejtrues právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál, staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy dali řešit jídlem teda, ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti, takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Religion na Bibírek za Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie, Alenka Dusilová a jejich sen právě teď.

Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý, je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohohle, v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. Je to mazec neskutečný, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit. Takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty kolouši vyražte podívat. No už za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren už za chvíli.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Do Havlíčkova Brodu do Pražské ulice zamířili policisté k nehodě dvou osobních aut a na D1 ve směru na Prahu vás i v tuto chvíli zdrží kolona. Tvoří se mezi kilometry 139 až 132. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také tzv. Neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
3: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Havlíčkův Brod řeší možné porušení zákona kvůli kácení stromu ve vegetačním období na sídlišti Pražská. Spolu s Českou inspekcí životního prostředí proto zahájil kroky k prověření situace. A doplním, že v rámci revitalizace tam pak bude vysazených místo starých stromů více jak 60 nových. Veřejná zeleň se obnoví a přibudou tam i hřiště a místa na parkování.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Dnes se teplota na Vysočině dostane až k 29 a nebe bude většinou oblačné až polojasné. Večer může být i skoro jasno, ale jinde se mohou tvořit přehánky nebo i bouřky.
5: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo. Skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Miraj.
6: Je ráno, jdu spát, nevím, co je dneska za den,

Volám a Miraj, vy posloucháte Hit Radio? No a je čas se si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity, právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radio na Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře, víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujem, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette. Fade in like a flower.

0: Shakira a Zoof, Heteru Hit Radio. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit z pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho odtáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný, takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku, anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Tohle byl prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hozier.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Táborová sezóna je v plném proudu, tisíce dětí si právě užívají léto na táborech po celé Vysočině.
2: Jak vzpomínáte na ten svůj, jaký je váš největší táborový zážitek? Napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37.
1: Vaše příběhy probereme v odpoledním vysílání po 15. hodině.
0: Těšíme se na vás. Vysočina.

Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia, Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 se připravte na zdržení. Kolona se tvoří ve směru na Brno mezi kilometry 79 až 83. A popojíždět v koloně budete také na trase do Prahy mezi kilometry 119 až 114. A u Starého Pelřimova máme hlášenou nehodu. Tak hlavně v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech to.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Tým českých hasičů už pomáhá v Řecku. 22členná výprava do svého cíle dorazila ve středu večer. Od dnešního rána už hasiči drží pohotovost u města Patra, kde je zvýšené riziko požárů v přírodě. V Řecku budou stejně jako loni celkem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Dál u nás platí výstraha před bouřkami. Vyskytovat se budou i v následujících dnech a zítra mohou být i silné. Teploty budou stejně jako dnes i v pátek stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku pak až ke 33 stupňům Celsia. Na víkend se ale ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Stavební spořitelny letos v prvním pololetí lidem poskytly nezajištěné úvěry za skoro 24 miliard korun. Meziročně je to asi o třetinu více. Počet smluv o spoření se ale naopak meziročně snížil skoro o pětinu. A klesla také úhrná cílová částka, na kterou si lidé spoří.
1: Fotbalový servis.
0: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve. A mrkneme ještě taky na to dnešní počasí. V průběhu odpoledne se na Vysočině mohou vytvářet lokální přehánky nebo bouřky, především k večeru. Ale jinde bude pro změnu skoro jasno a teploty se mohou na Třebícku dostat až ke 30 stupňům. V Okříškách, kde bývá nejtepleji, je aktuálně přes 28, naopak kolem 25 hlásí Hubenov na Jihlavsku nebo Myslibořice u Jaroměřic nad Rokytnou.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Mára a Markéta s vámi takhle ve čtvrtek po 15. hodině. Zdravíme na celou Vysočinu. A dnešní téma je jednoznačné dětské tábory. Tak pokud nás teď třeba ladíte na nějakém dětském táboře nebo zrovna jedete autem doplňovat zásoby, tak vás zdravíme, dejte nám klidně vědět, z jakého tábora jste. Za chvilku se tomu budeme věnovat. Tady už Coldplay.

0: Hit Golden na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut, k tomu přejeme hezký čtvrtek. Tábory dětské na Vysočině opravdu v plném proudu praskají ve švech. Myslím si, že jeden turnus za druhým to tam jede. Jsou týdenní a 14denní a možná i 3 týdenní, nevím. Já jsem vždycky jezdil na ty 14denní.
1: My teda taky na 14.
0: Ale dneska jsou moderní ty týdenní, jsem slyšel.
1: Že to děti víc nedají?
0: Ne, že rodiče to
1: nebo
0: mají
1: rodiče to
0: schopnost uplatit.
1: Jo, jo, jo, to je pravda, no. Ono je to i finančně náročný.
0: Tak, tak proto jsou trendy ty týdenní. Nicméně, zdravíme všechny, kteří jsou aktuálně na táborech. To by se dalo říct, že jsou takový jako rodiny teď z bohatlíku.
1: My chudí máme děti doma, jo. No, sami.
0: Táborový zážitky, to je to, co dneska chceme otevřít a možná tak trochu jako rozlousknout. Dejte nám vědět váš největší táborový zážitek, jo? Co vy si pamatujete, když se řekne dětský tábor? Pěkně půjdeme zpátky do té minulosti. Napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Co se, Market, vybaví tobě?
1: Je, mě se toho vybaví. Tak já jsem na tábory jezdila fakt od první chvíle, kdy to šlo, myslím, od nějakých 7-8 let až do těch 15, kdy se pak z nás stávali instruktoři, tam už já jsem nešla. Takže za tu dobu mám opravdu hodně jako zážitku, ať už je to právě ty noční bobříci, nebo učení se morzovky, to vázání uzlů mě bavilo, nebo výlety, kdy mě tak bolely nožičky, že mě ty, co nás hlídali, nebo ty instruktoři museli níst na koni celou dobu, protože jsem to prostě nedala a tak dále, jako mohla bych se tady rozpovídat.
0: Krásný, no, já si pamatuju nejsilnější zážitek, když jsme měli stezku odvahy a kamarád, který se mnou šel, tak si vypíchnul oko.
1: Vo větev,
0: no, tak jsem ho tam zachraňoval, to je jeden můj zážitek. Aha. A pak druhej, chodili jsme za stromy tam v noci kouřit.
1: Jo, ty brďo, tak vidíš, tak to jsem pozdravil,
0: druhý den
1: jsem
0: to
1: tam
0: na nás
1: nedělala.
0: Prasklo.
1: To teda vám moc hoši dlouho nevydrželo.
0: No, museli přijet jako naši.
1: Jo.
0: Jo, a pak ještě jeden, no, a to vidíš. Mě teda jako dost naštvalo, že já vždycky o dětských táborech jsem měl většinou narozeniny, to vycházelo. Aha. A naši mi tam poslali dort a já ho nemohl sníst kvůli hygieně.
1: Nekecej.
0: No jo. Tak ho zežrali tam všichni ostatní. A to mě teda jako hodně.
1: A to do dneška rodičům neodpustíš.
0: Proč jim?
1: No, že ti to posílali tam, kde ti to všichni zežrali a nemohl to ani
0: oni to nemohli vědět, já to neodpustím těm ostatním, co mi to zežrali. Roze a Bruno Mars na Hit Rádiu Vysočina, dejte vědět vaše zážitky.

0: jeho hit Angel na Hitrádiu Vysočina po 3:15. Přejeme hezké odpo, jaký je váš největší táborový zážitek, na to se vás dneska ptáme. Můžete nám psát anebo posílat hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37 a vy opět píšete, moc za to děkujeme. Díky, že vysíláte s námi.
1: Bára z Přímělkova nám napsala, že syn se nám z tábora vrací právě zítra, byl tam 14 dní a nejdříve měl strach, protože tam nejsou povolené mobily. A měl strach právě z toho, že si nebudou moc maminkou napsat a tak, ale už si zvykl, píšeme si postaru, normálně dopisy, pohledy a je to za mě rozhodně prospěšný trávit čas bez mobilu a v přírodě a s partou dětí.
0: A ještě přidám Jarku tady, ta píše, já jsem jako dítě jezdívala na dětský tábor na jih Čech Třeboni a jednou tam byla taková bouřka, že kdyby byl tenkrát mobil, hned volám domů. Musela jsem to přežít, zážitek na celý život.
1: A já ještě k tomu, co se mi tak vybavilo, protože nám hygienici psali, ty kontrolovali vlastně tábory u nás na Vysočině a vlastně ze všech zjistili jenom nějaká tři malé nedostatky, takže vlastně děti tady u nás na Vysočině jsou v bezpečí a právě tam uváděli i to, že nemuseli letos zatím, zaťukám to, žádný tábor evakuovat právě kvůli velký bouřce, to je dobře.
0: No tak pokud jste teď aktuálně někde na dětském táboře anebo chystáte vypustit své děti někam na dětský tábor, tak hlavně ať si to v pořádku užijí a my posíláme další hity. Carly Rae Jepsen, už za chvilku.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. Přejeme hezký čtvrtek a možná hezký, když vyrazíte na někam na nějakou pěknou koupačku. Já rozhodně stále můžu doporučit velký pařezitý rybník, tam to mám rád. Tam prakticky jenom velmi, velmi málo se stává, že by byla voda zkažená, to už musí být jo, průtr šmračen, že se tam jako zakalí spíš ta voda, než aby tam byly synice. Ale synice jsou i jinde, bohužel zákazy koupání platí.
1: Platí nově, třeba v přehradě Trnávka na Pelřimovsku, tam je právě, jak Marek říkal, velké množství.

0: letní záležitost. Daft Punk a Pharrell Williams, Get Lucky na Hit Rádiu Vysočina před 3/4 na 4. A co k letu taky samozřejmě patří, to jsou prvotřídní akce a na Vysočině jich je víc než dost. Pojďme se na to podívat.
1: Co se děje na Vysočině?
2: My jsme pro vás vybrali hudbu, letní pohodu a zábavu pro celou rodinu. To je totiž Phoenix Fest v Letči nad Sázavou, který se koná už zítra od 14 hodin v sobotu od 14 hodin na motokrosovém závodišti Rašovec. Na pódiu se představí René Dank, Divokej Bill Revival, Like It, Airbag a další interpreti. A těšit se můžete taky na skákací hrad, zónu a doprovodný program, takže děti vítané. A zveme taky na mega dětský kemp v Putimově na Pelhřimovsku. Koná se taky tuto sobotu na louce pod koupalištěm od 14 hodin. Připravený bude vyhlídkový vrtulník, skákací hrad, divoké rodeo, aquazorbing, moře pěny a taky nabitá sport arena, lezecká stěna a lanovka a součástí balanční běh o hodnotný kočárek.
0: A další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
1: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Your husband is coming.
1: To po večerech zpívá tady naše Market, viď?
2: Cože? Já se tady trsám,
1: patím. Posloucháte i rádio, Vysočina, tohle je Ray. Ne, nespíváš si to takhle po večerech?
2: Where is my husband? Ne, naštěstí ne.
1: Ne, je doma.
2: Je doma.
1: Za chvilku náš biják po 16. hodině, hrajeme o další volňásek do multiky na Cinestar, tak připravujte telefony. It's

0: Pražský dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Palhřimova směrem od Tábora se stala hromadná nehoda. Srazila se tam 3 auta, postojíte si v obou směrech. Na dálnici D1 mezi kilometry 134 až 132 na Prahu pak probíhá v levém pruhu údržba. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Začínáme zprávou z Jihlavy. Od dnešního odpoledne mohou řidiči projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do příští středy 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami v krajském městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v nádrži Trnávka na Palhřimovsku. Důvodem je velké množství senic. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde stopka platí od června. Naopak ode dneška je zrušený zákaz u přehrady Sedlice na Palhřimovsku. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, a také mu údajně zabavila několik střelných zbraní. Politik se cítí nevinný a celou záležitost odmítá komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněný. A na závěr kuriozita ze sousedního Německa. Rychlovlak projíždějící Hamburkem musel udělat neplánovanou zastávku. Důvodem byl chybějící toaletní papír. A vlak vedoucí proto vyběhl, aby doplnil zásoby. Poté mohl spoj bezpečně pokračovat. Zítra bude na Vysočině oblačno až polojasno kolem poledne a pak odpoledne je pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek. Lokálně mohou být i silné, nejčetnější by měly být večer. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
5: To s tím vlak vedoucím ale vlastně dopadlo jako happy endem, bych řekl. On taky mohl vyběhnout a nedoplňovat zásoby, mohl to tam pustit prostě někde u toho vlaku, víš? To by byla tragédie. Ježiš, to by bylo nadělení.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Mára Markéta s vámi po 16. hodině. My máme připravený pro vás další díl našeho Biáku, tentokrát s hudební filmovou ukázkou. Na vás bude uhádnout, z jakého filmu byla. Tak držíme pěsti, za chvilku ten správný signál a volejte na naše nové telefonní číslo. A teď další hit, tady už je Martin Solveig a Dragonet. Hey, hello.

Martin Solveig na Hitrádiu Vysočina. Hezké čtvrteční odpoledne a volejte právě teď do našeho bijáku na telefonní číslo 725 44 38 37. Hrajeme o další voňásek do Multikina Sinestar.

0: Opět náš biják, další volňásek do Multikina Sinestare je tady pro vás připravený, stejně tak hudební ukázka pro dnešní den a na telefonu Ondra z Kněževsi. Zdravíme tě, Ondře, ještě jednou hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, jaký zdravím.
0: Ondra nás celkem dostal, protože říkal, no vy jste o Kněževsi kdysi povídali a hned tam bylo pár aut se podívat jako návštěvníků. My totiž každou středu zdravíme jednu krásnou obec tady na Vysočině, kterou vybereme z mapy Vysočiny. A ty jsi říkal, že to jako zafungovalo, viď? Hele, a co tam u vás? Fungovalo to jako i značením jako?
1: S čím? No, značením, no...
0: No moc ne, viď?
2: Jako s nadšením? Jo, že...
1: No, jako nadšenej jsem, jako zatím jiná ta hrdina neparkuje,
0: ale... No, tak je dobrý, no,
1: tam je problém,
0: pojď do nás, tomu, no jasně, pojď do nás.
2: My jsme tomu udělali takovou reklamu, jo.
1: A já jsem vám poděkoval, ale ono tam je tak, jako těch lidí jezdí i tak dost, ale to ještě trošku...
2: Podpořili.
1: Jako vylepšili.
0: To nám budou říkat pak, takovej klid tady
2: no,
0: byl.
2: No, viď.
0: A vy o tom
2: ten Marek s Markétou, ty to zase.
0: Zrušte to. No nic, pojďme za bijákem v kině, tam je to příjemné vždycky. Hele, připravená hudební ukázka, seš ready, Ondro?
1: Jsem ready.
0: Tak tady to je. Normálně jsem dostal chuť se na to podívat.
1: Já vůbec nevím, ty jo, mi to nic neříká.
0: Nevíš, kde, v jakém filmu to bylo?
1: V jakém filmu? No právě, že vím, ale nemůžu si vzpomenout, jak se jmenovalo.
0: To se tady stává často.
2: No. A ještě, že jsem to nespívala. To už by nevěděl nikdo.
0: Tak Ondro.
1: No.
0: Z krásné Kněževsi. Kam jezdí no, teď je, turisti se koukat, jak je to tam pěkný, my potřebujeme vědět správný název filmu.
2: Zuzka Kuklová, tady naše zprávařka ti fandí.
0: Z kterého filmu to bylo? Název? Pojď to vystřelit.
1: Já nevím, nebylo to třeba, já nevím, Z pekla štěstí nebo něco takového.
0: Z pekla štěstí, hele. No tak časový interval, hele, už doběhl, Z pekla štěstí, pojďme se na to podívat. A Ondro, ne, nebylo to Z pekla štěstí. Byl to ale nádherný film, tenkrát na západě.
1: Tak to...
0: Jsem neviděl, neznám, no to... chápu.
2: Ondro, já jsem to ale taky nevěděla.
1: Nevěděla,
2: jsi v tom sám.
1: Teda dělat, no.
0: Ale každopádně, Ondro, tak děkujeme za hru. Ještě jednou zdravíme do Kněževsi, zdravíme na krásný Žďársko a přejeme hezký čtvrtek třeba někdy příště. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak dneska bez lístku, a to znamená, že zítra, tedy v pátek, hrajeme o dva lupeny do Multikina Sinestar po 16. hodině. Držíme pěsti. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Essence na Hit Rádiu Vysočina po 4:15. Přejeme hezké odpoledne. A věřte nebo ne, opět prý hrozí silné bouřky. Tak jaká je ta předpověď, Market?
1: No pro Vysočinu je to tak, že nás sice zítra ještě zpočátku přivítá polojasná obloha, místy oblačná. Kolem poledne se to ale začne kabonit, začnou se vytvářet první přehánky. A večer se to bude zintenzivňovat, začnou se vyskytovat i ty bouřky a právě lokálně mohou být i silné a právě večer.
0: Včera byla ta výstraha, nebo předevčírem?
1: Předevčírem, ta se teda nenaplnila.
0: Včera výstraha nebyla.
1: Ne, včera, na včerejšek ne.
0: No, tak včera výstraha nebyla a na Moravě downburst.
1: Jo.
0: Masakr
1: no,
0: zase.
1: No, takže jo. Je to asi těžký.
0: Zítra výstraha, ty tak očekávám, si, no. Že nic.
1: No, uvidíme, no, ty bouřky si dělají, co chtějí. V sobotu tam prosím tě mám taky nějaký blesky, hromy, takže by tam taky mělo něco asi bejt. Lokálně bouřky, hlavně v poledních, odpoledních hodinách v sobotu. Dobře. Ale už ne silné.
0: Mm-hmm. Bude to v klidu.
1: Mělo by to být v klidu.
0: Ono je někdy uvidíme, no, jako uvidíme. Nejlepší jako počítat ze vším. No. Rihanna nebo Miles Smith už za chvilku na Hit Rádiu Vysočina.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Hit Radio. Když jedete na dovolenou.

0: Hezké čtvrteční odpoledne, posloucháte Hit Radio Vysočina, tak předevčírem jsem byl cvičit, včera jsem byl cvičit a dneska jsem cvičit nebyl. Dneska už jsem vyřízený.
1: Musíš odpočívat.
0: Dneska
1: taky.
0: Jsem vyřízený a bolí mě úplně všechno, v noci mi hořel celý člověk. Jo, ale i to k cvičení patří, člověk se musí jako kousnout. A když něco chcete změnit, tak to prostě asi musí bolet.
1: Je vidět, že jsi do toho šel se zapálením.
0: Ale s tím zapálením velmi pomáhají ve Fit People, tam mají super trenéry, taky vám udělají jak ten tréninkový plán a všechno vám velmi dobře vysvětlí, tak také třeba i nutriční plán, cvičební plán a tak dále. To všechno tam právě ve Fit People umí. Tady v Jihlavě a na Vysočině dvě pobočky, v Jihlavě na Havlíčkově ulici, tam jsme právě byli, tam je to nově zrekonstruované. Celý velký fitko. Fitko mají také na Bedřichově, tam jsem chodil asi tak 10 let

0: s tou výhrou dosáhnout a pak sledovat právě profily Hitrádia Vysočina a Fit People. No my takhle soutěžíme do konce tohoto týdne, takže držíme pěsti. Ej, Market určitě by do toho šla. Že jo, kdyby si získala takhle permici úplně gratis, 3měsíční.
1: No rozhodně, a kdyby mi ještě někdo udělal nějaký, nebo ten trenér nějakých připravil těch 10 lekcí, nějaký nutriční plán.
0: To
1: není,
0: to je jako 10 lekcí s trenérem.
1: No,
0: a
1: no,
0: ta lekce, ta má jako víc cviku.
1: Jasně, rozumím. No. Hele, kdyby mě do toho takhle někdo uvrtal a já bych třeba vyhrála, tak rozhodně do toho jdu.
0: A mají tam bar.
1: No tak to víc.

0: Sheeran na Hit Radio Vysočina před 4:45. Přejeme hezké odpoledne. Trasy. A teď myslím tím ty silnice, to nás trápí tady na Vysočině teď aktuálně, ostatně jako každý léto, zase není netřeba si úplně moc stěžovat, zase to budeme mít jako hezký, ale trápí nás. Pojďme si zabrečet, samá uzavírka. A Market taky trápí jedna trasa.
1: Jedna trasa konkrétní, mě by zajímalo, jak se vám jezdí tady ve Špičce z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Protože tam je to rozkopaný hned za Jihlavou, jsou tam semafory, pak je to nějaký uzavřený před Havlíčkovým Brodem a já tam zítra kolem, no, kolem 2., 3. hodiny tam mám jet a to bývá ta dopravní špička. Tak jestli tudy jezdíte a jestli mě slyšíte, prosím vás, dejte nám vědět 725 44 38 37, jak dlouhá je ta cesta, jak dlouho se tam zdržíte a jestli je to v pohodě na klid, jestli to máme objíždět nebo můžeme jet s klidem tudy. Byla bych moc ráda.
0: Já ti to řeknu.
1: Řekni.
0: Dlouho.
1: Děkuji ti za tvoji ctěnou radu. Tak to, abych si vzala půl dne.
0: Ano.
1: Vlastně já mám zítra volno.
0: Eva Farna a Miraj, už za chvilku.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

čtvrtečního odpoledne, jak dělaný Green Day na Hit Rádiu Vysočina za 6 minut, 17 hodin, blíží se další aktuální zprávy, taky pohled na silnice. To všechno Zuzka přinese už za malý okamžik, do té doby Pink, anebo právě teď Lost Frequencies. Tak přejeme hezký čtvrtek.

0: Pink na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy a teď míříme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U Vystrkova u sjezdu z dálnice D1 se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je částečně omezený, kolona se netvoří. A připomínám, že ode dneška mohou řidiči v Jihlavě jezdit přes Masarykovo náměstí, a to kvůli uzavírkám. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Pohonné hmoty na Vysočině v posledním týdnu zdražily. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40,30 Kč. To je o 80 haléřů víc. Nafta zdražila o necelé 2 koruny za litr, teď řidiči dají průměrně 37,70. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Policisté pátrají po Serhii Čupovi z Ukrajiny. Jeho batoh a další věci našli svědci dnes ráno na břehu Borovinky v Jihlavě. Strážci zákona spolu s hasiči bez úspěchu prohledávali rybník a jeho okolí. 38-letý muž měl na sobě tmavé tričko a krátké kalhoty. Pod pravým okem má jizvu. Veškeré informace volejte na linku 158. Letošní zahraniční dovolená vyjde Čechy v průměru na 21 000 korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za volno v tuzemsku pak plánujeme zaplatit zhruba polovinu. Odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc. A naši basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Zítřejší den bude na Vysočině oblačný až polojasný kolem poledne a pak v průběhu odpoledne se objeví přehánky a bouřky, které mohou být místy silné. Teploměr nám ukáže hodnoty od 27 do 30 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
5: Zuse, děkujeme za zprávy, loučíme se a Markéta, začíná víkend, takže se taky loučíme.
6: Hola, hola, pátek volá, jdu mu naproti, mějte se krásně.
5: Radosti, tak užívej Markéta, no pro děkuji. Ty z vás, kteří máte ještě dneska pracovní odpoledne, zítra pracovní pátek, tak jsem tady já. Rehab, George Ezra a další hity servírujeme právě teď, tak hezké odpo.

na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 9 minut k tomu. Tak nejsme jen hokejová země, prosím pěkně, jsme taky mistři v hledání krabiček. Ano, Češi to je takový národ hledačů pokladů. V geocachingu patříme mezi světovou špičku. Takže zatímco někdo o víkendu leží na gauči, 100 tisíce Čechů vyráží s mobilem nebo GPS-kou hledat schované kešky a právě díky jejich aktivitě se Češi dlouhodobě řadí mezi nejaktivnější geocachingové země na světě. Takhle, taky jsem nedávno si nainstaloval aplikaci a už mám pár nálezů na svém kontě a účtu. Super je, že se dostanete i na místa, kam normálně byste jako nešli, o kterých byste třeba i ani nevěděli, ale že jsme světová špička, to jsem teda nevěděl ani nečekal. Takže, když je o hledání krabiček v lese, jsme tedy světová velmoc. Jen je zvláštní, že doma pak stejně těžko pravidelně hledám ty zatracený klíče od auta, to se prostě nezmění. Posíláme další hity, tady už jsou

0: na 6, dneska v kalendáři 16. červenec a svátek má Luboš. Tak všem Lubošům jen to nejlepší. Mimochodem Vysočina se řadí mezi kraje s nejvíc početnou skupinou Lubošů. 2035 jich tady máme. Tak pánové, užívejte svého dne a večera. Za chvilku od nás Kateřina Marie Tichá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lil Nessix na Hitrádiu Vysočina o půl šesté. No a blíží se další Hitrádio Klasik, 18. hodina. Každý všední den vám servírujeme večer ty největší hity z let 80., 90. a milénia až do 21. hodiny. Opravdu prvotřídní playlist. Já tady teď koukám pod tu pokličku a vidím Britney Spears, Snap, Bryan Adams, OMD a tak dále. No a nebo třeba rok 97. No, co jste dělali v 97. Tohle znělo prakticky v každý hitparádě. Shania Twain.

Animal před 17:45. Dneska čtvrtek 16. do kin jdou novinky a velmi očekávaný film, jeden z těch, na který se těšíme opravdu velmi, velmi dlouho. Od Nolana Odyssea dneska právě v kinech. Je to víceméně vyprodaný, takže ti z vás, co jste ulovili lístky, tak si to užijte. Já se snad taky dočkám, ale fakt se těším, jak Nolan si poradil s tímto tématem, tedy trojské války a Nolan a časoprostor. To bude hodně zajímavý. Za chvilku Chinaski nebo Lady Gaga, to jsou další hity od nás.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

dneška čtvrteční Činasky na Hitrádiu Vysočina za 10 minut, 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte toho dnešního večera, no a zítra ve 3 s Milou se budeme těšit. Tady už Leo.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Havlíčkobrodsku v Olešné probíhají opravy povrchu vozovky, tam je komunikace uzavřená, je potřeba volit jinou cestu. Tak hlavně šťastnou cestu, v pořádku dojedete do svého cíle, případně vaše dopravní info nám posílíte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschranka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
3: Čtvrteční večer startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Kenny Loggins, Footloose. To sme hrali na Hitrádiu práve teď. A takhle energicky sme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins

To je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dal dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80., 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio.

0: The Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. No a my tady pro vás máme, hrát vám ji budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory, rozhodně bude se poslouchat. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Falker, taky skupina No Name. Hodně je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.
1: Hit Radio. Hit Radio.

tohle je opravdová legenda, Ellis DJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia, právě tam jsme se pohybovali právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna, Arch Overkill, Girl You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek. Girl.

China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle zněl rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomínám.

Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

Tohle bylo pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romaťárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your B. I tu pro vás máme připravenou taky Aha, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer, 20:02. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow on the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milenia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

0: Tohle je hudební projekt Era a jméno, další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milenia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

Tohle je stálice českých hudebních festivalů a městských slavností. Skupina MIG 21, Slepic, Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

Kdyby byl rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkaly v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní, vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.

0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
5: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
6: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, pas to musím řešit já.
9: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

pěkný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,